0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: e-shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte? To vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily více než 10 000 hektarů země. Čeští hokejisté do 18 let dnes vstoupí do Hlinka Grecky Cupu. Na úvod turnaje v kanadském Edmontonu je čeká souboj se Spojenými státy. Ve skupině pak narazí ještě na Německo a Finsko. První dva zápasy začnou ve 21 hodin našeho času. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na Černé hoře jsme s vámi na silnicích. Na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem finišují právě poslední práce. Řidiči se po 6 kilometrech nové dálnice, zatím bez tunelu Homole, poprvé projedou už 21. srpna. Tunel se otevře v polovině příštího roku. No, sledujeme taky počasí, i nový týden nám začíná tropicky, ale vedro postupně poleví a ve druhé půlce týdne bude příjemných 28 stupňů. Dneska ještě kolem 35 stupňů ve stínu, k tomu polojasno až oblačno a místy taky bouřky.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co

0: Vaškem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čau. Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
1: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen 3. Hezké ráno. S vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Krásné srpnové ráno.
2: A Michal.
1: Čau, tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: hity, hit rádio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týmu.
1: Je dobrý.
0: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tequila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Mě spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
0: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Se máme na co těšit.
0: Jo, máme se na co těšit. No tak zvládněte to. Hlavně ráno, vy, kdo teďka vstáváte a jdete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický. Tedy svým Lose Control. 7:15, 2 minuty. Dobré ráno, zítra Dia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehříval mozek jako teďka Míšovi.
0: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu a podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dresscode, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, čověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Je to odporný. Vydržte každopádně, protože ta odměna přijde, přijde přesně na koncert Marka Ztraceného, kdo se chystáte, jo. Teploty v tu dobu od pátku spadnou na příjemných 25, 26 stupňů a stejně hezky má být i celý víkend.
0: No vy, kdo se nechystáte, tak samozřejmě i vás se to týká. Není podmínka si koupit lístek na koncert Marka Ztraceného, abyste si užili normální počasí, takže se těšíme. Nicméně takový tip pro vás, kdo nás teďka ladíte, nezapomeňte uzavřít všechna okna a dveře. Já jsem se teda ráno vracel ještě z garáže do bytu, abych to všechno zavřel, takže u knejpů hermeticky uzavřeno.
1: Ty jsi normálně takový okenní influencer, ty to říkáš strašně často, tohle, hlavně ty okna zavřete.
0: No, říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
1: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
0: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budou tyhle nechutný vedra. Tak, Rehab in my head. Za malou chvíli pro vás tady na Hit Rádiu a taky přehodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nové dopravní omezení ode dneška čeká na Jičínsku v Nové Pace. Dávejte si pozor v Pražské ulici, která je neprůjezdná. Jezdí se proto dočasně okolními ulicemi, tak opatrně.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Čer.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Vrchlabí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 tisíc lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš? Co chceš zabít normálně?
3: No, já si, mě to úplně tady ta zpráva přinesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace, no, do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může doskočit ven na záchod, nebo zase se to trošku rozjede.
0: No, jasně.
3: No, šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudržnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
4: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý. A s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo? Jaký to byl přechod?
3: Hele, Chorvatsko, Černá hora.
0: A Černá hora vysílá z Hradce, ale. Čumbamba. Cože?
3: Tam už jim lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Rosalyn Snap na Hit Rádiu. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
1: No tak pojď.
0: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
1: No bodej.
0: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
1: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
0: to by bylo super, to by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodiny práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
1: Ty jo, my to máme, si myslím.
0: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu dýlek 2 roky, takže to není možné toto splnit.
1: Asi vybočujem, čemu.
0: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodiny pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
2: Hele, říkali to v rádiu.
0: Říkali to v rádiu, no. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa za

0: doplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz. Česká turist Trophy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trophy Hořice. Více na 300zghcz.

0: Proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou základní školu a pozor, týká se to lidí některých i jako zpětně, jo. Takže buď doma vyštracháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z deváté třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje. Ještě, jo.
1: Vůbec.
0: Takže bychom neřídili.
1: Spíš ne, ale zase si říkám, tyjo, jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: já si myslím, že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal. Ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí. A pak máš lidi, co nemají základku nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení. No. Že jo? Ale já úplně vidím, jak to, jak probíhá ta kontrola, že jo? Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla. A teďka to tam štracháš, jo? Tom se vidíme všichni, a hledáš to, máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta. Takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6.50. Dobré ráno.
2: Vy

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnut?

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádali 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reform, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Na Černé hoře tady máme jednu dopravní nepříjemnost. V Nové Pace začíná oprava průtahu na silnici 1/16. Rekonstrukce půlkilometrového úseku potrvá do půlky října a po celou dobu bude komunikace úplně uzavřená. Objížďka povede po městském obchvatu. No tolik doprava, ale teďka na Černé hoře počasí. Vedro pokračuje i dneska. Čekáme 35 stupňů ve stínu a k tomu polojasno až oblačno, místy bouřky. No ale koukala jsem i na předpověď po zbytek týdne a teploty budou klesat až na příjemných 28 stupňů Celsia.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné ráno.
8: Krásný pondělí.
6: Snídaně šampionů.
7: Jasmin, nevím, jestli to nevíš, ale dá dohromady dvě slova krásný a pondělí je docela odvážný, takhle v pondělí ráno. Tak doufáme, že vy máte super start pracovního týdne a k tomu nám dopomáhají skvělý hity David Guetta a Kim Petras. Tak jdem na to, hezké ráno.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letého želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
1: Teda Leo tohle. Tryskáč.
2: Pachatel utekl ze svého výběhu.
0: Leo Tryskáč.
2: Pachatel tak ušel ze svého výběhu.
0: Takhle, je zpátky. Leo je zpátky, tenhle recidivista je tam, kam patří, kde patří, jo. Ale mě by zajímalo, jestli vy jste někdy naháněli nějaký zvíře, vaše zvíře.
1: Ty jo, a náhodou jo, my jsme jednu dobu měli, a to už je třeba 10 let zpátky, 2 psy, jednoho, co jsme si normálně pořídili a jednoho jsme zachránili.
0: Co se druhý jste ukradli?
1: Jednoho jsme zachránili a ujeli jsme se ho a to byla Fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiči, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili oba 2 ty psy a ta menší Fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka a ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom v sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
0: Nekecej.
1: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
0: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
1: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
0: jo, takhle.
1: Šlo jenom o to.
0: Jo, takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněl jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme Andulku.
1: Mm-hmm.
0: No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no. Jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže Andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvedmexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního, aha, 3. hada,
0: jasně,
2: jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkám, měl jsem 2 hady, teď mám nejenom 3, no a pak samozřejmě zatlačila maminku a z tý to vypadlo. No.
0: Proč říkáš, kamarád, proč se tomu nepřiznáš normálně?
2: Myslím,
0: jak vypadá hladovej had?
1: To jo, co to bylo?
2: Je tenčí prostě, no.
1: Uteklo vám, pokud teda někdy něco, naháněli jste někdy nějakou zvěř, nějakýho mazlíčka?
0: Pojďte nám to nahrát na WhatsApp, budeme moc rádi. 777-937-777, nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo a budeme rádi, když se pobavíme. Teď JP Cooper a Astrid S na Hit Radio v 7.08. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: jsou Depešáci, tohle je Hydrádio, 7:45. Krásné pondělní ráno. Na Budějcku velká policejní akce, konkrétně v Budějcích utekl žilvák Leo, recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha, takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie: dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli, a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly, a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec. Děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno. Syn měl u jeho mamče afrického šnika a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli. Jakou rychlostí běží šnek africký? Jasmin, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva: dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase z chlívku a promenádovalo se po náměstí, jakože regulérně přelezl, lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku. Dvojtečka, sportovec Pepa. To je jak já, sportovec Michal. Máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky. Pouštím tu od Šárky. Pouštím to od Šárky.
2: My jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vlezený v posteli v úložném prostoru a po druhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře.
0: Tady je ráda užovky, nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli pískomily, měli opravdu jako mělý číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu pískomilovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Když se nevrátil, no? Tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu?
1: Na morče.
0: Ježiš, no. Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět tam taky, no. Já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátku a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo, a my jsme mysleli, že už není, tak jsme ho jakože teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, jo, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Opelite na Hit Rádiu 7:18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Rádiu v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle, těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit a ano i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než ji nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, pod vanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát udělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v předsíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubička uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš, já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had.
1: Ježiš, mě normálně přijel mráz po zádech.
0: Nepřijel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to

0: sociálních sítích. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Dávejte si dnes ráno pozor v Jičíně. Pokračuje rekonstrukce Ruské ulice a nově je neprůjezdná taky ulice Poděbradova. Jezdí se proto okolními ulicemi.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkar.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Ne každý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Rozsáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role. Mm-hmm.
0: Zajímavý, tak my se tady se Spina se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
3: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda točí, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, že to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
4: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: A pište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Matrix Golden 7:36 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka. Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfum, parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
2: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča? Ahoj Mončo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček. Tak zeptám se tě, jsi připravena?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
2: Matcha.
1: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
2: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kolik gramů má 0,5 kilogramu?
2: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
2: Fiona.
0: Mhm. A pojďme na tu poslední otázku.
3: Kolik barev má česká státní vlajka?
2: 3.
0: Měli jsme to i se zvěnou. A byly to 3! Mončo, ty vyhráváš! Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju!
2: Děkuju moc.
3: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: jsou hity na vaše pondělní ráno, ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví i jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prý neplatí pro rádio.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI. A jo, ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě, že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt...
1: Tady vlastně jako ne.
0: Neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to... Hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš...
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se.
0: Nebojte se, opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky předáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a showroomu v Předměřicích.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šláp. Mějte na cyklopecky.info.
7: Krakonoši, krakonošské slavnosti, do vrchlavy se blíží.
8: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlavy na náměstí.
7: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
8: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
9: Tak to kecáš.
10: No kejco. Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho. Ten má malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
13: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
13: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
14: Zkuste si dát minutku klidu.
15: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dnes čeká na Svitavsku. Opatrně na hlavním průtahu obcí Linhartice, kde se chystá vyjet vozidlo údržby. Zavřený bude proto dočasně pravý jízdní pruh.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: hity do práce, na cesty, domů, na dovču. Všude nás posloucháte, Evanescence v 7.53. Je pondělí. Nechtělo se vám do práce? Takhle. Ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super. Fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo, že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 týdnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, Davida, myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce, hnedka o pár dní klíp jede, že jo? My víme, Madken, Bagen, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. Českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty. Vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Černé hoře jsme s vámi na silnicích na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem finišují právě poslední práce. Řidiči se po 6 kilometrech nové dálnice zatím bez tunelu Homole poprvé projedou už 21. srpna. Tunel se otevře v polovině příštího roku. No sledujeme taky počasí, i nový týden nám začíná tropicky, ale vedro postupně poleví a ve druhé půlce týdne bude příjemných 28 stupňů. Dneska ještě kolem 35 stupňů ve stínu, k tomu polojasno až oblačno a místy taky bouřky.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ráno.
5: Krásný pondělní ráno všem. Snídaně
8: šampionů. Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
9: Škůdce jasanů, no.
8: A tak... co to žere takový polník jasanový?
9: Tak nevíš, se jasan?
8: Jako jasan. No jasan. Nevím,
9: bože, no jasan.
8: A je to v Polsku teda zatím, a tady ta potvora?
9: No snad to nebude brzo u nás.
8: Aha,
9: no.
8: Takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental LAR na začátek 8. hodiny.

0: Waiting All Night. 8:05, dobré ráno. Já se vám musím se tím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
1: Hoši.
2: Směl mít nějakou svatbu, ne?
0: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivý, pozor, a celý to pivo jsem se byl do té konzole.
2: Ajajajaj.
0: Takže teď co?
1: No, to není levná záležitost.
2: Na kolik to přijde zhruba?
0: Na kolik? Začíná to 6 a v tisícovkách to není.
2: Jo.
0: Takže celý zlitý, takže jsem tam začal slušit a říkám, tak jako co s tím teďka budu dělat, no. Tak samozřejmě jako zábavu jsem nechtěl přerušit, tak říkám, hele, co vydrží, vydrží. Ona to nějak dala, začaly pak teda blbnout, respektive nefungovat 3 tlačítka, docela zásadní, nějak to jako šlo, jo. A teďka jsem přijel asi o 5:30 domů a do 5:30 jsem to nejdřív rozdělal, nějak jsem to prostě vysušil, všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
2: Co na to říct?
0: Zachráněno. No co na to říct? Že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
2: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledovej čaj do klávesnice. A pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela a až potom zase vyskočila nahoru. Takže no, se nepsalo úplně dobře.
0: No jasně, jasně.
1: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
0: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp. Co se vám vaši nešikovností podařilo zničit? V případě nám to sem hoďte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: Republic, Hit Radio, za malou chvíli 8:45, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. To je klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučního mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíněčku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina. S tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdravím i rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil a hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. I když jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
0: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 váhy a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuji vás, Vlastík z Blanska.
0: Děkuji Vlastíku z Blanska, no jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Takže tady máme hlasovku od Zdendy.
3: Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek a toto. Hrozný pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokia, starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno, jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jednou jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon a tu vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnu, já jsem telefon zvedl. Ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spadl telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kleknul, nechal jsem ho 2 dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila, takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauři 33 desítku, pamatuješ 33 desítku?
1: Já,
0: i taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety, člověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbluňk a bylo to.
4: No jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval tady jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky, no a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leon na Hit Radio, minutu po 8:45. Hezké ráno.

0: Don't worry na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máme tady ještě rozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani sedět nechtěla. A když jsem ji prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bulela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk nějaký oblíbený kus oblečení. Máte nějaký kus oblíbeného oblečení?
1: Já mám taky takhle pak už bárku růžového oblečení, který bývalo bílý předtím, no.
0: No, tak kdo máte na sobě dneska bílé triko, vy třeba ty, Jasmin, tak opatrně, ať se nepokypete. Za chvíli další hity.
2: To není nové, to je jenom vyprané v pervolu.
0: Co možná měli opípat, no. Já jsem se spíš zastavil a tě nás řekl, nepokypete. Já bych řekl, nepokydáte, to se říká na východě Čech, ale přítelkyně z Krnova, tam se říká nepokypete, čověče, no. No prostě nepokecáte. Sia, Chandelier za chvíli a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
5: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
4: Opravdu?
5: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
4: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
6: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
7: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
8: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
9: Více na pevnost.dobrošov.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor na Rychnovsku. Záchranné složky vyjeli k nehodě na příjezdovce do Šachova směrem od Borohrádku. Na místě jsou i hasiči, počítejte tam se zdržením.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: taky Hit Radio v 8.32. Michal, Jasmina, David s vámi, vaše ranní trojice. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
3: Slušný mejdan.
2: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení, teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím, jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
4: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, má na šínu.
5: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
4: A když už jsme u toho Slovenska... A
0: náhodou, co čert nechtěl. No name, tak nie, alebo áno. Je to vaše v 8.33.

0: Shakira. 8:40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas, nikdo to nevěděl.
0: Jak opakovaný použití? Co s tím teda udělali potom lidi? Nebo...
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To udělali do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vypraveno. Já si představil, jak na tom, na té pomůcce je ta visačka, co máš na oblečení třeba. Víš, co tě pak škrábe takhle do krku, třeba na triku. Jak tam je napsáno, prát na 30, nežehlit, že jo. Ale jaký režim potom dát na pračce? Schválně, jaký režim bys na to dala na pračce?
1: Tak teďka mám novou pračku a je tam AI režim, co to případně, když nevím, vybere za mě. Ale to bych asi jemné prádlo.
0: To bych mě jasně, no, to radši nedělal, jestli pak nechceš 18 let platit alimenty.
1: Jemné prádlo, anebo když to potřebuješ rychle, jdeš rychle na akci, tak tam je, že jo, rychlé praní.
0: No ale to trvá 20 minut, ne?
1: 15.
0: Ježiš. Nickelback, Rockstar.

0: Na malou chvíli taky Zara Larsson na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvískovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík, fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.

0: Krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všem všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba
0: základky. No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, jakože jestli jde jenom o líbání, tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku, vědci...
1: A proč neřekneš ty?
0: Protože no, jsem to nedopočítal.
1: On se nedopočítal.
0: No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci, spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si,
1: aspoň někdo teda.
0: Vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání, líbání bylo až s někým jiným vlastně, takže, ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání, to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no,
1: ne, ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, jo, myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No asi. A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled? Zadala Arsen na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: Jsme v cíli. Pondělní snídaně šampionů právě končí. Zara Larsson, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten novej týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák. Tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou krátce před chviličkou nehodu od vás, a to na Pardubicku. V Lázních Bohdanči na kruhovém objezdu na náměstí došlo k poškození komunikace uvolněným nákladem. Nehodu tady vyšetřuje policie. Zdržení je tak asi do 5 minut. Také na Rychnovsku na příjezdu do Šachova z Borohrádku zasahují záchranné složky u požáru vozidla. Počítejte tady s omezením provozu, no a opatrně také na obchvatu Jíčina. Tady v pravém jízdním pruhu probíhají údržbové práce. A ještě na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak hlavně opatrně a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfinkár v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kdo jezdíte novou paku, tak od tohoto týdne to máte komplikovanější. Zavřený je hlavní průtah novou pakou. Oprava půlkilometrového úseku silnice 1/16 potrvá do půlky října a doprava po celou dobu bude jezdit po obchvatu. Na Hradecké Miletě jsou nově zprovozněné zbývající podchody. Zprůjeznilo se také napojení Malé Milety z Benešovy třídy a už fungují taky nové zastávky MHDčka. Stavba zároveň vstupuje do závěrečné etapy. Na Černé hoře vás bereme taky na Pardubicko. Není se kde sejít ani nakoupit. Staré Hradiště proto plánuje nové centrum obce s návsí, obchody, službami i zelení. Prvním krokem má být modernizace sportovního areálu. Ve Dvoře Králové nad Labem začíná výstavba skoro 40 družstevních bytů. V Seifertově ulici vyrostou 3 moderní domy s byty 3KK, parkováním i zelení. Cílem projektu za 250 milionů korun je nabídnout dostupnější bydlení hlavně mladým rodinám.
3: A ještě počasí, to nám dneska říká, že bude jasno až polojasno a teploty budou dost slušný. Nejvyšší 33 až 36 stupňů, na horách 24 až 27, takže hodně pít a pokud možno nepobývat moc na sluníčku.
5: Hit Radio Černá Hora.
3: Krásné pondělní dopoledne přeje Jana Šmurdová, konečně zase spolu po celém víkendu. Jak jste ty vedra zvládali a chtělo se vám vůbec dneska do práce? Mně jo, protože já jsem se na vás těšila, určitě si s někým z vás zase budu psát. No a mám pro vás jednu dobrou zprávu, taky si dáme jednu novinku od Evy Farné v našem playlistu, takže pojďme rozjet náš dopolední drive na Hit Radio Černá Hora.

Offenbach při pondělku krátce po deváté na Hitrádiu Černá Hora. No a kdo jste z Hradce Králové, využíváte městskou hromadnou dopravu nebo jste aktivní cyklista? Dobře, můžete být i cyklista jednou měsíčně. Zkrátka je tady jedna dobrá zpráva. Mileta dneska otevřela poslední podchody i zastávky pro městskou hromadnou dopravu. Kdo třeba navštěvujete fakultní nemocnici pravidelně, tak tady budete mít blízko i zastávku. No a ještě součástí proměny křižovatky Mileta také bude zeleň v jejím okolí. Bude se tady vysazovat na 180 stromků. Kdo teda máte alergii na javory, lípy, duby, borovice, tak prášky, kapky klidně i sebou, ale lidi, bude to krásný, nebude to jenom silnice a nic a o tom to je. Jestli máte něco, co vás dneska taky potěšilo, tak klidně na 601 292 464 mi to napište, jelikož pozitivní informace, ty dělají divy. No a náš playlist Hitrádia Černá Hora má pro vás teď novinku od Evy Farné s názvem Neříkej, co má se stát. A já říkám, to je svatá pravda. Přestaňme na chvilku mít něco pořád pod kontrolou a nechme život plynout. To je vzkaz od Evy Farné. Tak ať se líbí a teď pěkně hezky od začátku.

0: 9 hodin, 21 minut, dohrál Alvaro Soler a vyladíte Hit Radio Černá Hora. Na začátku dnešní deváté jsem mluvila o Miletě, ode dneška otevřela poslední podchody a zastávky městské hromadné dopravy. A kromě toho se tady taky plánuje vysazení zeleně, což můžeme brát jako dobrou zprávu pro dnešní den. Kdo jste z Pardubic nebo Náchoda, tak asi úplně hin z toho nejste. Hlavně je otázka, kterou jsem vám dala, a to, jestli vás něco dneska už potěšilo, napsal Michal. Dobré dopoledne, potěšilo mě, že jsem chytil zelenou vlnu přes celé město, pondělí hned vypadá lépe. Příklad toho, jaká v podstatě drobnost vám může zlepšit den. Míšo, díky za zprávu, úplně jsem si teď já a někteří naši určitě posluchači představili ten pocit zelené vlny a je to fakt potěšující. Měj krásný den a vůbec vy všichni, kdo jste s námi, za chvilku na Hit Radio Černá Hora posílám Linkin Park nebo Fergie.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Ema do Hradec Králové, dodavatele školních a kancelářských potřeb, dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího na www.školní-potřeby.eu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: Lovče.

0: SZ. Nakupte jednoduše online.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
0: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozu Omoda a Jakeu u Olfincar. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
1: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
2: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
1: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
2: A budou mít otevřeno?
1: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
2: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

na Hetrádiu. Černá Hora dohrává Fergino a teď pojďme na Letenskou pláň. Není to sice teda u nás na východě Čech, ale určitě už se spousty z vás těšíte na mega koncert Marka Ztraceného, protože ten je už tento pátek.

No a my Hit Radio Černá Hora budeme u toho, budeme u největšího českého koncertu všech dob. V pátek budeme na místě a dělat živé vstupy z Letenské pláně, abyste nasáli tu atmosféru úplně všichni. A pozor, teď to zásadní. Některé z vás dostaneme přímo i na samotný koncert. Už teď třeba běží na našem Instagramu soutěž o vstupenky. Takže to nenechte dlouho čekat. Na Instagramu nás najdete jako Hit Radio Černá Hora a pravidla máte v příspěvku. No a od Máry ztraceného se na chvilku ztratíme k devadesátkám, tak si je užijte, jste s Hit Rádiem Černá Hora.

0: chlapi, uměli byste si představit, že při setkání s jiným mužem, který bude větší než vy, byste se přeměnili rázem na ženskou? Úlet, co? A pro mnohé z vás i zlý sen v jednom. No tak si počkejte na 10. To budete koukat, jaké informace pro vás zase mám. Já jsem Jana Šimurdová a za chvilku vám pošlu také z muziky třeba Coldplay nebo Krištof, tak díky, že jste si rádiem Černá Hora.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem.

0: férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, Dobrchlavý se blíží.
4: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlavý na náměstí.
3: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
4: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Chrudimsku, na průjezdu za Ječicemi, nám odtud hlásí ten nabourané osobní auto do středového Ostrůvku, tak dejte na to pozor. Na Rychnovsku na silnici třetí třídy mezi Jílovicemi a Mokrým u odbočky na České Meziříčí nám se hlásíte nehodu, že tady havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují i záchranné složky, takže počítejte také s omezením. No a opatrně také na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru na Hradec Králové, tady stojí porouchané vozidlo. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.úpice.cz.
7: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Ski Resort CZ.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia, na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. České středohoří je motýlým rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých tamních lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
12: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
11: Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy řazené do červeného seznamu. Na chorvatských dálnicích se víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristínou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než 2 hodinách.
0: A ještě počasí, aktuálně už nám venku slušně hřeje, teploměr ukazuje 25, třeba v Pardubicích, Jičíně nebo taky v Ústí na Torlicí. No a bude ještě hodně stoupat ručička nebo ta rtuť teploměru, prakticky ještě o takových 10 stupňů to půjde nahoru, protože teplotní maxima pro dnešní den budou tropy 33 až 36 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Minutka po 10. Zdraví vás Jana Šimurdová, vy už se určitě těšíte na další muziku, kterou tady mám připravenou. Začneme z Rose a Bruno Mars.

Černá Hora, Shut Up and Dance. No a kdo jste v práci, tak radši Shut Up and Work. Teď ale prosím vás, na chviličku zbystřete, jo, a poslouchejte, protože tohle je fakt přírodní úlet. Pojďme pod vodu, jo. Tady, nebo tady, v japonských vodách žije rybička, ryba, která je prostě stejného druhu, a když sameček potká samečka a jeden z nich je větší, tak ten menší se změní na samičku. Normálně jeho mozek vyhodnotí, kdo je tady dominantnější, a jeho hormony začnou okamžitě pracovat a předělávat ho na samičku. To je hustý, co? Že mi až toho menšího samečka úplně líto. Každopádně opět nejlepší jsou komentáře od lidí, jo. Já vypíchnu jeden a to. Tak tohle se děje už dávno i u lidí, a to ve vězení.

0: Hit Rádiu Černá Hora, Tom Grennan, ladíte dopolední drive s Janou Šimurdovou a já se už těším na to další, co vám budeme hrát za krátkou chvíli, protože nás čeká David Guetta. No ale to bez Enrique Iglesiase by bylo přinejmenším zvláštní. Jo, hustá, hustý. Tolik k muzice a hitům, které vám na Hit Rádiu Černá Hora hrajeme 24/7. No a taky vás pozvu na ten nejbarevnější zážitek v roce. To vše už za chviličku.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
4: City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run, běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
5: Chodíte v letě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
9: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
10: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
11: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se. www.aupark.cz.
12: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? S Vuš si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na vuch.cz.
13: Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Zítra Rejem Černá Hora. No a teď pojďte napsat, jak se během léta věnujete sportu, jezdíte na kole, běháte, plavete, hrajete fotbal. Já věřím, že se tam něco určitě najde, i kdyby to byla jenom cesta na kole do sámošky, hlavně, že kolo tam je. Napište nám to na náš Facebook nebo Instagram Hit Rádia Černá Hora pod příspěvek Barvám neutečeš. A máte šanci vyhrát startovné a s tím i balíček, který obsahuje tričko a spousty věciček. Tím vzniká i otázka na vás. Už jste běželi někdy v barevných oblacích? Kdo ano, tak určitě to byl zážitek a dost možná letos běžíte zase. Před námi je totiž teda akce, jak jsem zmiňovala, Barvám neutečeš, která je součástí aktuálně probíhajícího také sportovního parku v Pardubice. Barvám neutečeš, který probíhá teď 8. srpna, tuto sobotu. No a myslím, že tohle je i naprostá bomba pro děti. Vemte prostě vaše děti, pojďte, protože společně budete všichni barevní, šťastní a plní zážitku, jo. My jsme tady s naší zprávařkou Hankou Poskočilovou se bavili o tom, jestli ty barvy jdou vyprat. Tak prosím vás, Hanka řekla, že ano, protože už to absolvovala, tak to prý vyprat jde. Takže případné reklamace na Hanku, jo. No a já tam teda s dětmi také jdu, protože vím, že konečně si užijou být barevné od hlavy až k patě. Nikdo jim nebude nadávat, co to zase děláš, umy si ruce. A on vůbec celý program vypadá suprově, jo? Děti tady čeká třeba i barevná show, společná rozcvička, koncert. Jako, já se těším, jak si to s těmi dětmi užiju. Takže připomínám, kdo chcete startovné gratis, tak na našem Facebooku a Instagramu Hit Rádia Černá Hora máte šanci, no a taky více info.

0: Víte, že na našich sociálních sítích taky můžete získat vstupenky na páteční megakoncert Marka Ztraceného. Více už teda na našem Instagramu Hitrádia Černá Hora. 10 hodin 41 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrál před chvíličkou Robin Schulz, no a komu uschnul živý plot, tráva, pak je tady chemické řešení, zelená barva. Normálně to natřete. Fakt, jde to. Není to blbý, už se to normálně dělá. Budu o tom mluvit ještě začátkem 11. Tak kdo hledáte inspiraci pro úschlou zahrádku, taky dostanete. A dostanete taky další hity už za chvilku na Hitrádiu Černá Hora. DJ Cyril, to je pohoda pro vaše pondělí, ať už děláte cokoliv.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce

adrese na pevnost@dobrošov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.

0: sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Tak to kecáš.
3: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
2: A co na to jeho holka?
3: Našla si jinýho. Ten má malej.
2: No jo, zlatej malej.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Má úcta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
10: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Luis Capaldi na Hitrádiu Černá Hora a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Rychnovsku, na silnici 3. třídy mezi Jílovicemi a Mokrý Můr, bočky na České Meziříčí havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a vy určitě počítejte i s omezením. No a opatrně na dálnici D35 u Pardubic mezi 148. a 131. kilometrem směrem na Hradec Králové tady probíhá v levém jízdním pruhu údržba vozovky. Tak s tím počítejte, jinak šťastnou, klidnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jílemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Východní Čechy, tak tady jsme doma. A co je u nás nového? Opilý řidič vjel o víkendu autem do vestibulu zimního stadionu v České Třebové a poškodil ho. Měl 2 promile v krvi. Páteční přípravný hokejový zápas mezi HC Dynamo a Vlky Žilina ohrožený ale není. Na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce a diváky to nemá vliv. Organizátoři pokračují v přípravě ledové plochy. Nová křižovatka u Medlešic se otevře později, než se původně plánovalo. Stavbaři potřebují víc času, protože si násyp musí sednout a hotovo mělo být do konce října. Po dokončení nabídne křižovatka pohodlnější napojení na silnici 1/37 v obou směrech a usnadní dopravu v okolí. No možná jste to peklo o víkendu taky zažili. Na chorvatských dálnicích směrem k Jadranu se tvořily o víkendu dlouhé kolony. Místy měly přes 12 kilometrů. Největší komplikace byly na dálnicích A1 u Záhřebu. Skluz jste nabírali i na dalších hlavních trasách. Za dopravními zácpami stojí tradiční střídání dovolenkářů na začátku srpna. Kolem možné svatby Cristiana Ronalda a Georgíny je znovu pořádně rušno. Britská média píší o velkolepém obřadu na Madejře. Ronaldova sestra ale spekulace odmítla se slovy, že žádné datum svatby stanovené není a letos si svatební šaty oblékat nebude. Její slova potvrdila i druhá sestra Elma, podle které byla svatba odložena. Jasno až polojasno, tak takhle je ve východních Čechách a taky bude dál. 31 až 36 stupňů Celsia, tak to bude odpolední maximum.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Venku vedro a ještě bude hit, komu se chce v tom obědvat, že jo? Mně teda ano, ale spíš něco lehčího. Řešíte oběd podle počasí? Jinak přeji dobrou chuť, já jsem Jana Šimurdová a právě teď posloucháte dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. No a protože nám začala 11. máme před sebou naši dnešní poslední hodinku pondělního dopoledne, tak pojďme na tom. Je tady Miraj a jejich Tenkrát.

Svěží muzika, Féteru Vitrária, Černá hora, Switch Disco a Ella Henderson. No a teď uschlávám zahrádka se zelení, trávník, keře. Je tady totiž inovativní řešení, které přišlo od našich blízkých sousedů ze Slovenska. Ti v Martině rozhodli vyřešit uschlý živý plot před úřady, velmi řekněme, bizardním způsobem. Zkrátka ho nastříkali zelenou barvou. Tak si říkám, že by se to dalo aplikovat i na další rostliny, ne? Kdo třeba máte trouble s pokojovými kytkami, tak to můžete taky zkusit. Hlavně to nedávejte na mátu a jiné rostliny, které pak jíte nebo pijete. Otravu jako nikdo nechcete, že jo? A nebo víte co? Radši to nedělejte. Mohlo by to být fakt i nebezpečné. Člověk neví, co to udělá, že jo, až zaprší.

0: Dear Darling, Oli Mars, posloucháte Hit Rádio Černá Hora. No a miláčkové, jak je to teda s tou letní jízdou?
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: Kdy bude zase návštěva? Na nějakém koupálku, co? Venku extrémní teploty, takže kdo nejste zavřený doma, tak jste u vody, páč, to se jinak nedá. Minulý týden jsme stihli koupaliště v Třebechovicích pod Ohřebem, byli jsme také na Rozkoši, anebo jsme navštívili Královéhradeckou Flošnu. No a kam dál teda za vámi vyrazíme? Tak to najdete, já doufám, že brzo na našem webu hitradio.cz, kde zveřejníme teda místo i termín, protože bez vás by ta letní jízda prostě nemohla být. Máme pro vás spousty cen, které určitě rozdáme, třeba dárkové balíčky od Globusu nebo sladké makronky, nebojte, ty budou čerstvé, upečené. Takže i Pink Roses dá dárečky sladké. No a rozdáváme také hrací karty do sportovního parku v Pardubicích. Více tedy na našem webu hitradio.cz.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zá.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
5: Tlapky připravit a hurá do kina! Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží!
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
8: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
9: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
10: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
11: Zkuste si dát minutku klidu.
12: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Miles Smith a Nice to meet you s Zitráriem Černá hora. No a už za 4 dny proběhne ten největší český koncert, na který vás dostaneme. Možná jsem blázen, ale stále věřím. Marek Ztracený na Letenské pláni, dostaneme vás sem, buď osobně díky vstupenkám, které získáte na našem Instagramu, takže doporučuji se určitě podívat, a nebo nás nalaďte v páteční odpoledne, protože v éteru Hitrária Černá hora bude živý přenos přímo ze samotného koncertu. Na Letenské pláni doposud vystoupily světové legendy jako Michael Jackson nebo taky Rolling Stones. No a poprvé v historii tady bude i český interpret Marek Ztracený. Vstupenky gratis tedy na našem Instagramu Hitrádia Černá hora. No a Mára Ztracený taky za 4 dny na Letenské pláni a za moment v našem éteru.
1: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 4 dny.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás na

0: Černá Hora, no a protože už je 11 hodin 42 minut, tak přichází čas loučení. No, nebudeme to ale úplně dramatizovat, že kdo by nechtěl, aby skončilo pondělní dopoledne, protože pátek je prostě za milion let. Taky vaše děti doma používají milion let, hodin a dnů. U nás doma, pokud jako teda nechtějí čekat, tak tohle zazní vždycky. No, takže každopádně velice brzy tady budou srdcovky, a to ve 12. Vy budete hezky papat třeba obídek a my vám k tomu budeme hrát. Takže užívejte dál pondělí, lidé, nejlépe s Hitrádiem Černá Hora. S vámi byla Jana Šimurdová a já se budu těšit zase zítra od 9. A lidi, zvládněte ty horka, myslím na vás. Ahoj!
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Česká turist Trofy Hořice, evropský šampionát IRRC tříd Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států, neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice, více na 300zg.cz.
1: Krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskeslavnosti.cz.
3: Kámo, já už to nevydržím.
4: Kámo, ten je velkej.
3: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
4: Dík. Fakt, kámoš.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
14: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
13: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
15: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis na východě Čech na Rychnovsku mezi Jílovicemi a Mokrým havarovala dvě auta, na místě jsou záchranáři a počítejte tam s omezením. V Nové Pace se začal opravovat hlavní průtah a musíte po obchvatu, ještě o tom za chvíli dáme řeč. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
4: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
5: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou nikdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
8: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
0: Na Černé hoře vás v tuhle chvíli bereme na silnici do Nové Paky. Právě tam začíná oprava hlavního průtahu na silnici 1/16. Rekonstrukce půlkilometrového úseku potrvá do půlky října a po celou dobu bude komunikace úplně uzavřená. Objízdná trasa vede po městském okruhu.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Jenom při zvětšené oblačnosti hrozí přehánky a bouřky, ale ve východních Čechách bude spíš sluníčko a teploty 31 až 36 stupňů ve stínu.

Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026, půlka prázdnin za námi, no jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty, já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. Tak je to takový malý náznak moonwalku, tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí kromě najatých tanečníků i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tebe první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí, já jsem Mirka a tohle je Mike.

srdcovky Hit Rádia, Michael Jackson, tedy srdcovka číslo jedna. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, tak že tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo. Jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It a takový jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte. Jo, a ideálně, že by se za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777, kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo, a navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chviličku Moby a teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: doby na Hit Radio. Zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, a ne kvůli tomu, že by byl velký jako velryba, když se narodil. Ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali smetákem. Když vyšla až do rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma a dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce, bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: 5 a vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free, což je hit do tohohle počasí, jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl, jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa, z čeho bychom se až moc rostili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla, měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohynorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenost má jako já. Pokračuju dále zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal díško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamioňačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek. Já se začervenal, ona mi dala 100 a odjela. A zdravím všechny kamioňačky. Prostě humor kamioňaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve 2 při ruletě dvojsmyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády. Super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku, jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky, tak i tak byli na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali tenkrát? Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.
6: City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
7: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
8: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
7: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
8: A budou mít otevřeno?
7: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
8: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
9: Chodí Jděte v letě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Ladíš plavky ke kabelce? Nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky. Letně, barevně. Stylově. Najdeš na wuch.cz.
16: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: Rehab a Iná na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hit Rádio, s váma Jirka Plnář a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože přidá mi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a dýško nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hrály jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bychom je mohli zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou Malá dáma. Díky za zprávu. Srdcovka.

0: 12:42 s vámi Jirka Pelnář, za chviličku také Regen Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona a mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hitrády a 777-937-777. Píše, ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hitrádiu samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii, tenhle pátek na Letenský pláni a my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený, tak bude nedílnou součástí vysílání Hitrádia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak na toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hitrádio na místě budeme přímo na Letenský pláni a já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď, já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, nebo ne, se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi, ty jsi se úplně... A já řeknu, jo! A proč ne, teď je pondělí. Pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hitrádia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem pořád jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete. Můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Plánujete Krkonoše na 2-4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie.

0: imaginace a virtuální realita.
1: Více na pevnost@dobrosov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
2: Tak co, Klára?
3: Kámo, vadí, že je malej.
2: Malej? A řešíš to nějak?
3: Ne, na to je moc malej.
2: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
1: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfin Car hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfin Car. Více na olfincar.cz/kariéra. Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
11: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
10: tím jsem začal.
11: Dobrý.
10: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
9: Dej si snídaní šampion.

0: Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin 5 legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství, i puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět v pravé poledne ve 12 hodin dalších 5 srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Vysoké Mýto Chrudim, za nájezdem na dálnici D35 došlo k nehodě. Kolona má víc než 3 kiláky. Na nájezdu z dálnice D11 na D35 před Hradcem další nehoda. Auta tam po ní stojí u svodidel. No, vaše dopravní info nám můžete zavolat na 801 1100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkar.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Lenny Kravitz. Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní, zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Borlíček.
11: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
10: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám.
12: Řidiči, tak už vám to v nové pace začalo, hlavní průtah je ale potřeba opravit, a tak se silničáři pustili do silnice 1/16. Rekonstrukce Pražské ulice potrvá, co máme informace, až do začátku listopadu a přinese několik etap uzavírek i objízdných tras. Tak pevné nervy do nové paky.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
12: Jičín 30, Litomyšl 31 stupňů a ještě to nahoru půjde. Maximum pro odpoledne bude 39 stupňů a čekáme sluníčko převážně, jen místy přehaňky nebo bouřky.
9: kapelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ono je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, no, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo, jo? Se koukají.
10: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
0: Já jsem říct uprchlíci, ne, zpravodajec, nebudu zprávaš, nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu. Když už jsme ve zprávách měli, že naše pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, jak to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky, jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat o psí tlapky, tak to vám řeknu už za chvíli tady na Hitra.

John na Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupli byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no, náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hit Rádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i poponeste, to je úplně naprosto v pohodě, že jo? Pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte. Jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, teď se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro, aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, aby se mu z nich stala taková malá podrážka, protože to dál ve svém životě bude potřebovat. Tak to je jenom takové malé okénko, jo, a díky za to, že se o ty malý vaše čtyřnohý kamarády takhle staráte. My si dáme další hity. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu.

0: I kdyby se vám to nelíbilo, pořád to na tom nic nemění. Dynamite, tedy Dynamit, je název hitu od té Kruze. 13 hodin 23 minut posloucháte Hit Radio. A dneska, v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro. Jo, hele, studený meloun v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladkej, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu meloun je zelenina a ne ovoce, že jo, takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo? Zaťukáme, posloucháme, no nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralý není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že ty to bude dobrý, pak ho rozkrojím, on je růžový, že jo, bílý pecičky a je kyselý, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne, za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutý flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutý až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl, takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, a když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat a říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Úplně sám, jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky. Myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Krakonoši, krakonošské slavnosti, dobrochladý se blíží.
2: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? S Wuh si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuh.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

frontem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si, proboha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme, nebo řidiče BMW, ale... Ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl jste ho někdo někdy řídit?

0: Sebastian Rup Alíc na Hitrádiu, chviličku po 3:15. Je s vámi Jirka Velnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše. Je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo. No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo, ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hit Radio dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12. a 15. hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12. a 15. hrajeme hru Dokonalá desítka. Dám vám 10 otázek. Za každou správnou odpověď je 1000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulý pátek tak Radek vyhrál 8000, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12. a 15. tady na Hit Radio společně s Orlenem.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Pecky.info.
4: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.

0: Chemicals Kanos 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

Tázat. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Do Zoo jsme se vydali společně se Shakirou, tady u nás na Hit Radio, 13 hodin, 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku, ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávajte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Volali jste nám přímo z kolony trasa Vysoké Mýto-Chrudim, že skutečně za nájezdem na dálnici D35 došlo k nehodě. Kolona má podle vás víc než 3 kilometry. No a se zdržením počítejte i v opačném směru. Tak díky za tohle info a další můžete volat na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Devro. Světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro. Kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
7: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozu Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.

Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: stupnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
0: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web Státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna pak by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Mádl, vetchý a pechlát. Tahle trojka nalákala do Litomyšle davy diváků. Předpremiéra komedie 6 gramů vyprodala sál a fronta zájemců sahala až na most přes Loučnou. Film, natáčený na gymnáziu v Litomyšli, vstoupí do kin už tento čtvrtek, tedy 6. srpna.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Pomalu se ve východních Čechách dostáváme na teplotní strop a ten je 35 až 39 stupňů ve stínu, k tomu sluníčko, jen místy bouřky, ale spíš slabšího rázu.

0: Posloucháte Hit Radio 21 Pilots, s námi akorát teď přistáli tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, to ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože je 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkám, co jste dělali prostě jako na základce, vy jste nehráli flašku na soustředění, na táborech nebo na oslavách, to bylo naprosto normální. A tak, tím pádem je to téma, který dneska já beru i do našeho pořadu Pravda nebo bullshit. Co myslíte, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 19 líbaček proběhlo v průměru? Nebo má proběhnout? Jak je to u vás? Dejte vědět, 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda, nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni, a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady anketu, nebo anketu výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi. Jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne. Jo? Za mě teda jo. Jako na první dobrou, že jo. Nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním. Tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60. Tak už něco pamatuju, ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným Francouzákům. Jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým Francouzákům. To někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným Francouzákům. To dokonalá věta. Vašku, moc děkuju, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo, protože za sebe můžu říct, že 19krát, nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt to líbat, jo? Myslím nic jiného.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravě překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u vohně, že jo, když se prostě hrály tramský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím,
1: vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše. A nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život a spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou. Ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým Francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec počítat? Já si to po vás úplně nechci. To číslo jenom na tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali, nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova, který je jenom hezká otázka. Ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak, pánové, pokud teď poslouchá i vaše paní, tak chápu, že nebudete posílat zprávy na 777-937-777, ale přišla mi zpráva od Honzy, který píše: čau, je mi 43, jsem inženýr, poslouchám v kanceláři a odteď se budu říkat promiskuitní vykousávač, když slyším všechny historky a vzpomenu si na svoji pubertu. Promiskuitní vykousávač je to snad nejhorší oslovení, který jsem kdy v životě slyšel, ale je to dokonalý. Ono obecně líbání něžnou, romantickou, velmi erotickou věc nazývat jako vykousávání, to je děsběs teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení. Jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální. Jo? A začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví, jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě, upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další Pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Rádiu s Jirkou Pelnářem.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dobrošov, dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
8: Více na pevnost.dobrošov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Společný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Chodíte v letě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
9: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
10: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Vegia na Hit Radio a ve 14:35 venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40, tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili, jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají, jo. Dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hit Radio. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v Bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit. Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. A on říká, ej, como estás, jsem já, že jo, Enrique? Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo? Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt. You and me.

14:41, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná. Na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalého ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku, takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat nemusí, chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme, máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách, no a k tomu navíc, mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv na rtech, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Cold.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
2: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
1: Opravdu?
2: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
1: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
3: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
4: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
5: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
6: Připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
7: Tohle je boží.
6: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
7: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
6: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme

0: pozice vedoucích prodeje značek XPeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: jako kozy na silnici?
1: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
0: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
2: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
1: No, to jsem.
2: Vyhráváte plnou nádrž od Hitrádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
1: No, jestli tam budou,
3: tak... Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Pozor teďka na dálnici D11, 16. kilometr směrem od Prahy na Hradec. Tady stojí u krajnice porouchaná dodávka, tak opatrně. Nic dalšího od vás nemáme hlášeno, nic ani nevíme, tak přejeme dobrý dojezd. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Chaty a chalupy jsou znovu v kurzu. Jejich prodeje letos meziročně vyskočily až o 40%. Zájem je nejen o Krkonoše a Šumavu, ale stále častěji také o Jeseníky, Beskydy nebo Orlické hory. Nejdražší rekreační nemovitosti jsou v Libereckém kraji. Naopak nejdostupnější zůstávají na Vysočině, v Ústeckém a Pardubickém kraji. Na Hradecké křižovatce Mileta se otevřely i zbývající dva podchody pro pěší a cyklisty. Stejně jako ty předchozí, ale trápí nové podchody boule a nerovnosti v asfaltu, které čeká oprava. Zprovoznilo se taky napojení Malé Milety a dvě nové zastávky MHDčka. 10 hodin v kolonách, které měly i 12 kilometrů, strávili o víkendu tisíce řidičů na chorvatských dálnicích směrem k Jadranu. Největší komplikace byly na dálnicích A1 u Záhřebu. Skluz jste nabírali i na dalších hlavních trasách. Za dopravními zácpami stojí tradiční střídání dovolenkářů na začátku srpna. Volný prodej vstupenek na turecký Bešiktaš do Hradce Králové odstartoval, zatím ale jen fyzicky na pokladně a v infocentru. Hradec Králové tím chce omezit nákup lístků fanoušků hostů a předejít jejich smíchání s domácími příznivci. Online prodej se otevře ve středu, pokud do té doby ještě nějaké vstupenky zůstanou. Vedro bude, zítra asi největší v tomhle týdnu, bude až 39 stupňů ve stínu, lokálně se můžou objevit i bouřky, ale jinak čekáme sluníčko, hodně podobná situace taky bude ve středu, ve čtvrtek potom maxima 33 a v pátek spadnou na 28.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak jedeme pondělí 3. srpna v plném proudu a s vámi dneska odpoledne úplně sám, samotinky Ondra Novotný a další muzika k tomu.

Forever Young a tady je Hit Radio Černá Hora, 8 minut po 15. hodině, na vteřinu přesně. Jirka Pelnář dneska popolední rozjel hezký téma, jaká byla vaše první brigáda a vy mě furt píšete do studia, tak já jsem teďka vybral ještě další vzkazy, třeba od Davida. Já dělal ostrahu na festivalu, to byla jedna z mých prvních, celou noc pršelo, nikdo nic neprovedl a já si odnes akorát rýmu, ale za těch 140 korun na hodinu to tehdy potěšilo. No tak věřím, pokud je to třeba i 10 let nazpátek, tak 140 na hodinu, wow, to byl jako jeden z nejlepších podle mě v rámci svý party.

hádám někdy. A ještě jeden vzkaz od Lukáše. V 17 jsem uklízel po svatbách. Ráno v 5 jsem sbíral konfety a přemýšlel jsem, že tohle fakt nikdy nechci dělat. Počkej, uklízení po svatbách, to existuje? Tak o tom jsem teda ještě neslyšel, že by někdo takhle brzy ráno uklízel. Tak to byla asi nějaká speciální četa. Tak napište i vy 601-292-464 a já jdu taky vzpomínat, co vlastně bylo to moje první v rámci brigády. Jo, už jsem si možná vzpomněl, za

přesně 4:15, tady je Éter Hit Rádia Černá Hora. Přejeme hezké pondělí do východních Čech. Vypadá to, že vaše první brigády, tak to je do Éteru veličce vděčné téma. Máme zasypaný náš WhatsApp, tak klidně napište a zaspomínejte i vy, kde to bylo, za kolik to tenkrát bylo a klidně nějakou historku, která se hodí přímo do vysílání. 601-292-464, to je náš WhatsApp, sem přímo do studia. Koukneme na to ještě během odpoledne.

0: kávu na koupališti. Bylo to sice asi jenom za 55 korun, ale tenkrát jsem prostě jezdil na traktůrku a vypadal jsem jak ten největší šéf do té doby, než jsem to teda rozbil a už mě tam nechtěli vidět. Já jsem za to nemohl, mám pocit, že mi to ale úplně nebylo uvěřeno. Tak tenkrát jsem si sice vydělal, ale příliš dlouhého trvání to nemělo. Fakt jsem za to ale tenkrát nemohl, to fakt jako přísahám. Nicméně vaše brigády mě zajímají, pojďte se s nima podělit. A Eva Farná nebo Miraj z muziky z Černé hory k tomu.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si EnjoyCard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S EnjoyCard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. EnjoyCard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
6: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
7: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
6: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
7: A budou mít otevřeno?
6: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
7: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
8: Dobrý den.
9: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
9: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na vuch.cz.

Tohle byla Rihanna. Za dvě minuty, půl čtvrtý, s vámi je Hit Radio Černá Hora. Teď důkaz o tom, že někteří lidi mají nechutně moc zbytečně peněz. Vydražily se totiž určité artefakty z Halftime Show z finále mistrovství světa v Americe. Určitě jste to postřehli. Vystupovalo tam několik zpěváků a dražilo se, jo. Dobře poslouchejte. Třeba rukavice, které na sobě měla Madonna za skoro 900 tisíc korun, boty Justina Biebera z Halftime Show za skoro 600 tisíc korun. Takhle, měli je na chvilku na noze jenom, takže pro určité části lidí, kteří by si to koupili kvůli tomu, že je nosil, to tady asi nepřipadá k úvahu, prostě za 6 kil boty. Co se mi teda líbí, tak je míč z finále mistrovství světa za 2,3 milionu korun. A kde je jako ten důkaz, že to je fakt ten balon, který tam hrál a že si s ním tam jenom někdo jednou nekopnul. Podepsaný dres Messiho, tak to chápem, 1,5 milionu korun. Bohužel teda pro fanoušky Messiho Argentiny to nebylo z finále, ale takový outfit Shakiry z videoklipu k právě k oficiální hymně mistrovství světa, ten se vydražil jenom za 180 tisíc korun a přitom Shakira podle mě to hudebně celé zachránila. Nebýt Shakiry, tak to vlastně po té hudební stránce není úplně to pravý ořechový. A to teda nejenom tehle ten rok, ale už i před 4 lety, před 8 a podobně. Rozumíme si. No tak pokud se někdy dostanu do takové fáze, že by mě bylo jedno, kolik dám za oblečení zpěváku, bylo by to fajn. Ale to se asi nikdy nestane. Jdeme hrát další letní muziku. Tohle je Calvin Harris a jeho Summer.

Building, Diplo Svejlí, tady je Hit Radio Černá Hora. Pokud jedete D11 ve směru na Hradec, tak pozor. Je tam dopravní nehoda, máme hlášení přímo od vás.

0: částech minimálně půl hodiny spoždění.
1: Díky za tohleto hlášení, kdo ví, kdy to otevřou, takže pokud jedete ve směru z Prahy na Hradec, raději to vemte v uvozovkách po Staré, přes Horní Počernice a na D11, najíždějte až někde u Starého Vestce. Další informace klidně od vás na 800 110 100, od nás zítra Rádia Černá Hora, další muzika Green Day a nebo taky Ray.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnutí.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
6: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
5: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
6: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
7: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní

0: seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Red Hot Chili Peppers, starý hit rádio Černá Hora, minutka zbývá do 16. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, hlásíte nám komplikace z D11, asi 15 kilometrů za Prahou, ve směru na Hradec tedy, je dopravní nehoda, všechno se tam odklízí a stojíte, nebo alespoň jste stáli ve velké koloně. Na výjezdu z Vysokého Mýta ve směru na Hradec boural kamion s motorkou, na místě jsou záchranáři, tady počítejte také se zdržením v koloně, která má klidně momentálně už 2 kilometry. No a 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav. Tak pevný nervy, ať se z toho nezblázníte. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
7: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nasbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Špindlerův mlýn láká turisty i v létě. Hotely jsou obsazené teď zhruba z 80% a zájem je podobný jako loni. Vedle českých návštěvníků přijíždí také hosté z Polska, Německa, Izraela nebo Saudské Arábie. Město tak potvrzuje, že se postupně stává oblíbeným horským střediskem po celý rok. V Hradecké fakultní nemocnici se otvírá nová lékárna přímo pro onkologické pacienty. Ovídej i skladování léků se postará chytrý robot, takže farmaceuti budou mít víc času na pacienty. Všechno bude pohodlně pod jednou střechou. Rychleji, moderněji a s větším komfortem. Tomu se říká filmový přetlak. Na předpremiéru komedie 6 gramů dorazily v Litomyšli stovky diváků a zájem byl tak velký, že se vytvořila fronta až na most přes Loučnou. Vyprodaný sál nakonec nestačil všem zájemcům, kteří chtěli vidět film natáčený přímo na místním gymnáziu. Před premiérou dorazila do Litomyšle také delegace tvůrců a herců, a to v čele s Jirkou Mádlem, Ondrou Vetchým a Martinem Pechlátem. Do kin vstoupí film 6. srpna. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Vuelta startuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. Vypadá to, že od těch tropů si odpočineme ve druhé půlce týdne, třeba v pátek mají být maxima na 28 stupních Celsia. Zítra teda 35 až 39 ve stínu, čekáme celkově slunečný den, lokálně se můžou objevit bouřky nebo přehaňky.
9: Hit Radio Černá.
0: Jsou 3 minuty po 16. S vámi je Féteru Ondra Novotný a vracíme se k muzice Jay-Z, Alicia Keys a nebo Marek Ztracený.

Jay-Z, Eliša Keys, 11 minut po 16. hodině. Zdravíme východní Čechy, Zitrádia Černá Hora. Vás víte, že v Česku se tenhle ten pátek uskuteční na Letné jeden z největších hudebních českých koncertů v novodobých dějinách. Marek Ztracený vymění Eden za Letnou. Na koncert už se pravděpodobně úplně nedá dostat, protože je vyprodáno. Teda takhle, ono se hlásí, že je vyprodáno, ale zároveň se nehlásí ta kapacita tohoto místa. Každopádně, co víme, tak je to, že na letenské pláni už vyrostl vlastně Markův vlastní stadion pro jedinečný večer. Koncert beznadějně vyprodaný a podle samotného zpěváka půjde o největší hudební show, jaká kdy v Česku kdy byla. Tak uvidíme. V pátek se můžeme přesvědčit. Některá místa dokonce mají i skvělá panorámata. Uvidíte z nich i výhled na Pražský hrad, což se běžně a z Letní samozřejmě úplně ideálně nedá. No, je to ujedinělý zážitek, tak uvidíme, co z toho bude. My pro vás samozřejmě ještě nějaký lupeny máme. Zasoutěžit si o ně můžete na Instagramu Hit Rádia Černá Hora. Zkuste to, máme jich docela dost. Tak to třeba vyjde. A za chviličku taky novinka od Marka Ztraceného.

být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než bojuju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: jeho nový single na Hit Rádiu Černá Hora. Taky ten samozřejmě zazní v pátek na jednom z největším českým koncertů v novodobých dějinách. Nevím, kolik se tam může na tu Letnou vejít lidí, ale jsou to určitě vysoký desítky tisíc. Tak uvidíme, jaké bude to finální číslo. Podle počasí se to má vydařit a podle toho programu taky. Co se vydaří taky, tak to je 100% další zastávka letní jízdy Hit Rádia Černá Hora. Ještě se za vámi v rámci letošního léta na vyhlášená východočeská koupaliště chystáme. Kdy a kam, tak to si brzy řekneme, třeba přímo v našem éteru, anebo skrze web hitradiočernahora.cz.
1: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No

0: Nakupte jednoduše online.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfin Car hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfin Car. Více na olfincar.cz/kariéra.
9: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
4: Více na pevnost@dobrošov.cz.
10: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
11: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
12: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
11: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
13: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: páté, ladíte pondělní odpolední éter Hitrádia Černá Hora. A díky moderním technologiím se teď můžeme spojit s Pardubicemi do sportovního parku. Volám Martě Adamu, ahoj.
1: Ahoj, čau Ondro.
0: Tak vítám tě na drátě a ty nám pověz, jak zvládáte ty neskuteční pařáky, teď venku je snad 35 zase.
1: No, hele, trefil jsi to úplně přesně, v Pardubicích 35, zítra 37, takže užíváme si opravdu horké letní dny, ale musím říct, že tady ve sportovním parku to máme podchycený, protože nejenom, že tady máme dvě řeky v parku na špici, ale máme tady takový ochlazovací brány, mlžidla a prostě dá se tady krásně přežít. A s tím hlavně.
0: Hezky, hezky. No tak kdybychom to řekli ve zkratce, sportovní park v Pardubicích slaví 10. výročí, místo, kde si děti i rodiče můžou vyzkoušet desítky tradičních i méně tradičních sportů. A vy máte taky nějaké doprovodné akce, tak můžeš nás nalákat třeba na zítra?
1: Můžu, protože zítra to bude velký. Zítra ve fanzóně v 9 hodin dopoledne startujeme den s integrovaným záchranným systémem. To znamená, budeme tady mít hasiče, policii, záchranku a všichni mají nějaké ukázky, samozřejmě velmi zajímavé ukázky. A k tomu nějaké soutěže i pro děti, takže bude to nabitý úplně po celý den.
0: Jsou tam hasiči, takže tam seš i ty, předpokládám.
1: Samozřejmě, jsou to hezký chlapy.
0: Ty si to vždycky umíš zařídit, že tam seš zrovna v ten den, kdy tam jsou i pánové.
1: No tak samozřejmě hlavně potřebujeme schladit od nich, protože i oni nám určitě přivezou nějakou cisternu a to se zítra bude určitě hodit.
0: Tak nám ještě prosím tě řekni, od kolika do kolika se tam budete schlazovat?
1: Zítra to začíná tedy v 9 dopoledne celý sportovní park, kdy se otvírají jednotlivá stanoviště. Máme jich rekordních 31 poprvé, takže opravdu hodně po celém parku. A o 9:30 nám začíná program ve fanzóně právě se složkama IZS.
0: Prosím tě, já jsem si ještě do telefonu stáhnul aplikaci sportovního parku, teďka si ji tady projíždím při tom vstupu a to je teda zajímavá věc, tam je fakt všechno.
1: Je to dobrý a určitě doporučuji všem, kteří se k nám do...

0: zvoní, to je důležitý.
1: Takhle, je to na všechny telefony, ale na ty tlačítkový to nefunguje.
0: No, na ty drátový taky ne.
1: Tak jo, Martě Adamu ze sportovního parku v Pardubicích, děkujeme, ahoj a nespal se tam.
0: Dobře, jdu se namazat krémem, ahoj.
1: No, jenom jestli krémem, já si to ověřím.

0: hlásí se vám éter Hit Rádia Černá Hora za 2 minuty, přesně 4:45. Je vyprodáno, hlásí Otroci na 3. předkolo Evropské ligy ve čtvrtek v Malšovické aréně, respektive ve Finep aréně. Tam už se zkrátka pravděpodobně nedostanete, pokud jste nestihli koupit lístek. Na Bešiktaš Istanbul to zkrátka vzali Hradečáci útokem a i fyzický prodej, netradičně pouze fyzický prodej, dneska na pokladnách zkrátka rychle vyfičel pryč. No, bude to velký zápas, jeden z největších zápasů historie hradeckého fotbalu, toho té novodobé historie, abychom byli úplně nejpřesnější. No ale ta cesta dále evropskými poháry, ať to Hradec zvládne či případně nezvládne v rámci předkola Evropské ligy, je hodně složitá. Schválně, pokud fandíte Otrokům, koukněte třeba na fchk.cz a tam uvidíte ty potenciální soupeře. No, je to zkrátka Evropa, tady už si nikdo nemůže vybírat. My ale Otrokům držíme palce a hrajeme další muziku, Divoký byl a nebo Lady Gaga, do 17.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích. Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: City Lights Run již po 3. v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.

0: sociálních sítích. Kels Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
3: Dík, fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Chodíte v letě na ostro, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne.

0: To je Cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
0: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
0: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
0: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně pozor takhle krátce před 17. hodinou na trase Vysoké Mýto-Chrudim před odbočkou na Kočí boural bagr. Projíždíte tady kyvadlově, tak bacha. Na trase Moravská Třebová směrem na Litomyšl u odbočky na Svitavy překáží porouchaný autobus. Docela to tady zpomaluje, hlásíte přímo z místa. Tak moc děkujeme. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka? Katáhnout delfína.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto. Jedině v Pardubicích.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě skoro miliardy korun rezortu spravedlnosti. Pro exministra Blažka žalobkyně navrhuje 6,5 roku. Pro již dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského pak 20 let. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami a rozšířil ji o další oblasti. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky, s výjimkou západu a jihozápadu země. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. Druhý srpnový víkend bude na břehu Hlučínského jezera patřit dobrému jídlu, pivu a skvělé zábavě. Už tento pátek v 16 hodin začnou tradiční pivní slavnosti s nabídkou pivních speciálů a hudebním programem. V sobotu dopoledne pak na ně naváže oblíbený Gulášfest. Tady je starostka Hlučína Petra Tesková.
9: Pivní slavnosti a Gulášfest patří k akcím, na které se každoročně těší spousta lidí. Jsem ráda, že se opět setkáme u Hlučínského jezera, kde si každý najde to své. Dobré jídlo, skvělou hudbu, zábavu pro děti i příjemnou atmosféru. Srdečně vás všechny zvu k nám do Hlučína.
8: Dodám, že vstup na obě akce u Hlučínského jezera bude zdarma. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
0: Pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu. Aktuální teploty stále klidně na 34 stupních místy, samozřejmě ještě trošku výše. Zítra to teda vyskočí určitě ještě výše, odpolední teploty až na 37 stupních ve východních Čechách. Ve středu už je zase nějaká bouřka, ale teploty stále hodně vysoko, 35 a potom mírné ochlazení. Spadne to ale razantně dolů, klidně až na 29 stupňů.

ty byly taky super. 14 korun za hodinu, krásný den. No 14 korun za hodinu, tak to je hezký výdělek. Škoda, že si Diano nenapsal, jaký rok to byl. To asi nebude pár let nazpátek, co? To už bude taky nějaká historie. Kid Laroi a Justin Bieber.

0: odpoledne. V čase 17.17 jdete s Hitrádiem Černá Hora. Pokud takhle za polovinou prázdnin nevíte, co s dětma, tak my vám dáme z Černé Hory jeden tip. V parku na Špici v Pardubicích je v plném proudu sportovní park. Je tam přes 30 stanovišť, kde si vaše děti můžou vyzkoušet různé sporty a taky každý den až do neděle doprovodný program. Třeba hnedka zítra je to den s IZS. Na místě policie, záchranka, taky hasiči a další složky, které vám ukážou, jak jenom je ta jejich práce složitá. To víme teda, že hodně. Tak tam vyražte sportovnipark.cz, kompletní informace a z Černé Hory pochopitelně vřele doporučujeme.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
3: Ahoj, přeju všem krásný den.
2: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl jsi sebou, kromě dobré nálady, nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
3: Jo, mám něco, co nečekáte.
2: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
3: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
2: Takže, jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
3: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin. Úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže, jak v Itálii, a vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
2: No nekeci, ale tak to zní jako velmi lákavě.
3: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
2: A jak koukám, otevřel jsem si tady mapu a ono je to opravdu kousek ten.
3: No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na dovču u Baltu je teď na Slevomatu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
7: Na Friendsfest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friendsfest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej, bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
10: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
9: K tomu spoustu zábavy, program pro děti
10: a levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
11: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
12: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
11: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
12: A budou mít otevřeno?
11: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
12: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

před půl šestou posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a do České republiky míří prestižní cyklistický závod Czech Tour. Tentokrát už to v rámci světa je v té druhé nejvyšší kategorii, takže ještě o stupeň výše atraktivnější závody než v loňských letech. No a jsou to čtyři cyklistické závodní dny, z nichž nás tady na východě Čech zajímá nejvíce příští sobota 15. srpna, protože to se desítky cyklistů a několik prestižních stájí z celého světa vydají z Pardubic, z Perštínského náměstí na 170 km dlouhou trať až na Dlouhé Stráně. Tedy pojede se třeba z Pardubic na Dašice, potom kolem Horního Jelení, Choceň, Letohrad, Lanškroun, Zábřeh, kolem Šumperka až nahoru na přečerpávající Stráně, Dlouhé Stráně. No, je to fakt elitní závod. Přihlásil se nedávno také francouzský elitní tým Total Energies, který má status pro tým a který se ukázal nedávno taky na Tour de France. Takže pokud chcete, koukněte se a hlavně doražte zafandit kamkoliv. checktour.com, tam jsou veškeré kompletní informace. Od nás teďka už další muzika. Přejeme hezké odpoledne z Hit Rádia Černá Hora.

0: se Ether, Hit Rádia Černá Hora, Samfeld a Jonas Blue. To je 18. taky další muzika, Peter Bitch Project, Leony a nebo Kamrat. Pro dnešek už se loučí Ondra Novotný, my se slyšíme zase zítra a odpoledne taky s jedním překvapením. Budeme tady dva, ale složení netradičně, tak v 15 hodin na značkách, ahoj.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
9: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
8: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
12: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kupemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
13: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC Třít Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
14: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
15: Tohle je boží.
14: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
15: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
14: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Stále pozor na trase Vysoké Mýto Chrudim před odbočkou na Kočí boural bagr a z D11 z 80. kilometru směrem od Hradce na Prahu nám hlásíte, že stojí porouchaný osobák. Tak pozor i v tomhle místě a vaše dopravní info volejte na 800 110.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfincar. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
3: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismüller.
7: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
6: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávilo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
8: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, Hit Radio Klasik je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

Daniel Kingston a Jimmy Somerville v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně, jo. A na Jižní Moravě to teď jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký, moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci, hm?

0: Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anaka, jo, taky v pohodě, tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
8: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

skvělý, co? Elvis, A Little Less Conversation v éteru Hit Rádia. A otázka, chodíte rádi nakupovat? Takhle. Teď možná jo, nebo minimálně doporučuju. Já jsem třeba dneska takhle šla do drogerie, jo. A já jsem tam jako fakt něco potřebovala, ale motivace byla i lehce postraní, protože jsem tam přišla a tam mají klimatizace, mají tam několik asi těch jednotek, nevím, každopádně je tam fakt příjemně. A já jsem zjistila pak najednou, že už asi 10 minut stojím na jednom jediném místě a čtu si normálně jako popisky na krabičkách. Moc nevím, co to bylo, vím, že to bylo něco proti komárům, ale jinak netuším. A stála jsem tam jenom proto, že jsem stála přímo pod tou klimatizací. Jo, teď stojíte a jde na vás ten chladňoučký vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, podívat se do krámu, co mají novýho, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo, za to stojí fakt, doporučuju, výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No, my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

0: To už je klasika. Felicita Albánu a Romina Power v éteru Hit Rádia. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, který dobře známe, jo, protože prostě mě máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue. Jo, taky Buty a Nad stárem koní. To už jsou prostě jasný klasiky. Znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alicia s Attic, I Am, I Feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně.

0: Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
3: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
4: Více na pevnost@dobrošov.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Maxi, kdo vybírá po...

0: 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
0: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hezký večer, 3 minuty po 7 hodině s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Backstreet Boys.

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, pomíjím na nuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A hele, ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí, což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď to Unlimited Jump for Joy.

0: Random Metal, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnohonásobně vyšší ta hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Voyage, voyage. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
9: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
8: Opravdu?
9: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
8: Jo, to je bezva, tam jedeme.
10: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: Cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: Cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
13: City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Dívám, a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Dnešná věc Petr Habka a Lucie Bílá. Dívám se, dívám v éteru Hit Rádia. No a pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápu tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu 10letý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně. Jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želvu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli. Jo, normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme pánům policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, no tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď. Life is too short.

0: Strangles dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku se jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku.

0: Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní?

0: Peugeot.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
8: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
7: tím jsem začal.
8: Dobrý.
7: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš

0: Shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Jay-Z a Beyoncé.
6: You ready, B? Let's go get 'em.

věc Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale třeba jste měli hezký den. Jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den. Jo, a ideálně bychom ho měli mít asi vždycky, jo. Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. No a zbytek by měla být zábava, jo. Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hoďky si zasportovat, to teda každý den nevím, 2 hodiny sportovat, možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takový sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte, jo. Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

0: Like a Melody, to jsou Alphaville na Hit Rádiu. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna. Utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. No ale když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme. A bude to hezký, jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, už za chvilku do vašich uší.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

Ginžek prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. A možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo, a jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle týhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No, teď teda skončil ve vězení, jo, logicky. Tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti. Třeba jste se tam byli? Taky podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí. Dajdou právě teď.

už jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hitrádia Classic, to znamená toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Už za chvilku One Tea and Cool Tea, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.

0: Cestovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.